Zaujímavé je, to byli tam, že synka je z Donovšesky, bože fajně na zimu. Kodej, co chceš, ja? Albo mluv, co chceš, jenom delikatně i kulturárně, no. Kodej, co chceš i Kerpovič Family.